0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 31. srpna. Lev 14. oslavil v sobotu 29. srpna svátek Panny Marie od jezera v Castel Gandolfu mši svatou a tradičním mariánským procesím na lodi na jezeře Albano. V promluvě před nedělní modlitbou Anděl Páně se věnoval výkladu Evangelia, které odkrývá učedníkům Ježíšovo velikonoční tajemství přijetí kříže. Po modlitbě Anděl Páně svatý otec pamatoval na oběti humanitárních i přírodních katastrof na Haiti, v Nepálu a Tibetu. Připomněl také nastávající den stvoření. V závěrečné části pořadu vám přineseme rozhovor s monsignorem Gallagherem, v němž vrcholný vatikánský diplomat zhodnotil svou týdenní misi v Moskvě. Přejeme příjemný poslech. V neděli 30. srpna vedl Lev 14. modlitbu Anděl Páně v Castel Gandolfu. Ve své promluvě před modlitbou řekl:
1: Cari fratelli sorelle, buongiorno e buona domenica.
0: Milí bratři a sestry, krásnou neděli.
1: Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che svela ai discepoli il mistero della sua Pasqua imminente.
0: Dnes k nám evangelium promlouvá o Ježíši, který odkrývá svým učedníkům své nadcházející velikonoční tajemství. Mesiáš, jak sám říká, bude muset jít do Jeruzaléma, mnoho trpět od starších, velekněží a učitelů zákona, bude zabit a třetího dne bude vzkříšen. To, co prohlašuje, je nahony vzdáleno od jejich představ Mesiáše mocného a triumfujícího. S jehož pomocí porazí a potřou nepřátele. Už několikrát zažili, po dobu strávenou spolu s ním, úžas nad tolika jeho skutky i slovy. Toto poslední poselství však překonává veškerá očekávání. Zvláště Petr dává průchod svému nesouhlasu a činí Ježíšovi výčitky. Bůh uchovej, Pane, to se ti nikdy nestane. Krátce předtím v něm Petr poznal Mesiáše, syna živého Boha. Nyní však, překvapený a možná i zklamaný tím, co slyší, v kontrastu se svým překrásným vyznáním víry, které nedávno pronesl, mu dělá výčitky. Jakoby mu říkal, ano, věřím, že ty jsi Mesiáš, ale takhle se spása světa nedělá. Je pohnut horlivostí, nepochybně podněcovanou upřímnou láskou, ovšem vede nás k zamyšlení.
1: Anche per noi, infatti, non è sempre facile capire e accettare le vie di Dio.
0: Ani pro nás opravdu není vždy jednoduché pochopit a přijmout Boží cesty, zvláště když jsou příliš vzdálené od těch našich. Je zde pokušení myslet si, navzdory vší logice víry, že se Pán mýlí, nebo ještě hůře, že nám nenaslouchá, nebo že se o nás nezajímá. Tváří v tvář této nejistotě nás Petr učí dvěma důležitým věcem, i když tak činí svou impulzivitou.
1: La prima è di non interrompere mai, nemmeno in questi momenti.
0: Na prvním místě je to nikdy, ani v těchto okamžicích, nepřerušovat rozhovor s Pánem, zvláště pak, když mu s důvěrou svěřujeme i své těžkosti s pochopením toho, co od nás žádá. Za druhé, nikdy nesoudit Boží způsob jednání, nýbrž především pokorně naslouchat v modlitbě, co nám chce právě zjevit prostřednictvím svého jednání, i když neodpovídá našemu očekávání. Velikost prvního mezi apoštoly se pak ukazuje také v tomto. Ježíš mu odpovídá, jdi mi z očí, Satane, a vysvětluje jemu i ostatním učedníkům, že chtějí-li jít v jeho stopách, budou muset zapřít sami sebe, vzít na sebe svůj kříž a následovat ho. Petr to udělá. Když ho vyslechne, přijme výzvu a zůstane věrný slovům Krista, němž poznal svého vykupitele celým svým bytím až k mučednictví. Prosme tedy Pána, abychom také my měli ve svém životě víry a ve své modlitbě stejnou upřímnost jako Petr, abychom mu v pokoře řekli, co skutečně cítíme, i když je srdce ve zmatku, a zároveň abychom dokázali pěstovat stejnou učenlivost v přijímání toho, co od nás žádá, navzdory našim očekáváním. Ať nám v tom pomáhá Maria, která zůstala poslušnou vůči Božím plánům i pod křížem svého syna Ježíše. Po modlitbě anděl Páně papež vyjádřil svou blízkost pozůstalým po obětech násilností na Haiti. Obracím se s důrazným apelem na všechny zodpovědné a vyzývám je, aby učinili konkrétní kroky k zajištění bezpečí obyvatel a k ukončení veškerého násilí. Stejně tak pamatoval na všechny zasažené záplavami v Tibetu a Nepálu. Modleme se za ty, kdo přišli o život, za zraněné a za pohřešované, za rodiny, za ty, kdo pomáhají. V úterý budeme slavit Světový den modliteb za péči o stvoření, připomněl pak Lev XIV., který se odkázal na své poselství k této příležitosti. Letošním motem je živá voda, proto papež pozval k modlitbě a k činnosti, aby se všichni stali prameny živé vody Božího pokoje, které občerství náš zraněný svět. Mezi poutníky do Castel Gandolfa pozdravil papež mimo jiné motocyklisty, účastnící se každoročního setkání a běžce charitativního běhu Běh do Říma. Závěrem pak poděkoval bezpečnostním složkám a všem, kdo přispěli k jeho letnímu pobytu v Castel Gandolfu, i těm, kdo zajišťovali bezpečnost při setkáních s poutníky. Lev XIV. Se v sobotu 29. srpna stal prvním Petrovým nástupcem v historii, který se na lodi zúčastnil tradičního mariánského procesí na jezeře Albano v Castel Gandolfu. Při příležitosti 400. výročí papežských pobytů v tamní rezidenci a svátku Panny Marie, patronky jezera, svěřil ve své modlitbě všechny národy trpící válkou pod ochranu Matky Boží a vyzval k hledání pokoje, míru a odpuštění. Jemné světlo zapadajícího slunce nad vulkanickým hřebenem albánských vrchů doprovázelo slova papeže Lva XIV. Na pláži Giorgio v Castel Gandolfu. Na toto místo dorazil na palubě lodi Falco, ozdobené žlutými a bílými květy, v doprovodu desítek dalších plavidel. Tradiční mariánské oslavy se zde konají již od roku 1954. V minulosti se jich zúčastnili papežové Pavel VI. V roce 1977, který zdejší kostel Panny Marie, patronky jezera, vysvětil a poté svatý Jan Pavel II. V roce 1979. Lev XIV. Však jako vůbec první papež vstoupil přímo na palubu lodi, nesoucí mariánskou sochu a absolvoval přibližně 25-minutovou plavbu po hladině jezera. Před samotným procesím předsedal Lev XIV. Mši svaté v kostele Panny Marie od jezera. Ve svém kázání zdůraznil, že nesmíme podléhat nenávisti a dovolit zlu, aby znetvořilo naši lidskost. Ve své následné modlitbě po skončení plavby svatý otec svěřil mateřské péči Panny Marie celou církev i všechny lidi zasažené válečnými konflikty.
2: Alla tua amorevole protezione affidiamo tutti i popoli della terra.
0: Tvé milující péči svěřujeme všechny národy země. Zhlédni s dobrotou na své děti zraněné válkou a probuď v každém touhu po míru. Tam, kde roste nenávist, nauč nás odpouštět. Tam, kde vítězí strach, vrať naději. Tajemník pro styky se státy a mezinárodními organizacemi arcibiskup Paul Richard Gallagher zhodnotil pro vatikánská média svou diplomatickou misi v Moskvě. V rozhovoru zdůraznil trvající ochotu Svatého stolce zprostředkovat dialog a nabídnout své dobré služby k ukončení války na Ukrajině. Vyzdvihl také klíčovou roli humanitární pomoci, nadcházející misi kardinála Mattea Zuppiho a ocenil vytrvalé svědectví víry místní katolické komunity. Ruské orgány dali během vaší návštěvy v Moskvě najevo jasné uznání, které vyplynulo z oficiálních rozhovorů s ministrem zahraničí Lavrovem a poradcem Ušakovem. Téma probíhající války s Ukrajinou soustředilo většinu pozornosti. Opakovaně jste zdůraznil, že jedinou cestou k ukončení bojů je návrat k diplomacii. Ano, je to nesnadný dialog, protože čím déle válka trvá, tím těžší bude znovu navázat vztahy. Je tu mnoho obětí, mnoho otevřených ran, velmi dobře však víme, že historicky všechny konflikty, všechny války končí jednáním, dohodou a pak se začínají obnovovat vztahy mezi bývalými válčícími stranami. V tomto smyslu diplomacie nabízí a slibuje možné řešení. To je také to, co máme jako církev za povinnost a odpovědnost hlásat. Jeli jsme do Moskvy, abychom mluvili o míru, povzbudili duše znepokojené válkou a řekli, mějte odvahu, vydejte se na cestu pokoje, mějte naději a věřte v lepší den. A věřím, že toto bylo v zásadě naše poselství. Po bilaterální schůzce ministr Lavrov v rozhovoru uvedl, že jste se během jednání omezil spíše na obecnou výzvu k co nejrychlejšímu ukončení konfliktu. Ano, je to pravda. To je přesně naše linie, kterou jsme vždy drželi. Svatý stolec nevstupuje do podrobností jednání ani nenavrhuje technická řešení, protože to je přímá odpovědnost válčících stran. Svatý stolec naopak na tuto odpovědnost poukazuje a vyzývá k projevům dobré vůle k serióznímu zahájení dialogu a činí tak s výzvou jak k Ruské federaci, tak k Ukrajině i dalším zemím a žádá, aby se nešetřilo úsilím při vytváření prostoru pro dialog. Tváří v tvář utrpení civilního obyvatelstva v důsledku války jste zdůraznil potřebu posílit humanitární akce, a to i s ohledem na nadcházející cestu kardinála Mattea Zuppiho do Ruské federace. Jaké jsou priority? Tento rozměr je zásadní. A svatý stolec již v této oblasti přispívá svým dílem, přičemž toto úsilí bylo dosud velmi oceňováno. I svatý otec mi před odjezdem řekl, je třeba klást důraz na humanitární rozměr. A tak jsme učinili. Doufáme, že mírová mise kardinála Zuppiho bude pokračovat a že se bude moci brzy vrátit do Moskvy i proto, aby byl svědkem toho, co místní církev a katolická společenství dělají. Během své mise jste měl také příležitost setkat se s katolickou komunitou v Rusku a vyzval jste ji, aby se stala tvůrkyní pokoje. V čem by mělo spočívat úsilí katolické církve v tomto smyslu? Při rozhovoru s řeholníky, řeholnicemi a duchovními jsem jim řekl, že tvůrci pokoje již jsou, a to ve svém každodenním životě, kdykoliv staví malé mosty. Mají vliv na společnost, jsou to sousedé, jsou to lidé, kteří uskutečňují charitativní díla církve, kteří působí prostřednictvím našich vzdělávacích a zdravotnických zařízení. A to je hmatatelný projev závazku církve ve prospěch smíření a pokoje. To je nesrovnatelně výmluvnější než jakákoliv slova. Byl jsem velmi osloven svědectvími, která zazněla během setkání s řeholníky a řeholnicemi, protože i přes velmi omezené prostředky těchto komunit, které jsou pro tuto obrovskou zemi i početně velmi malé, dělají s velkou vytrvalostí, co mohou. Z Vatikánu zdraví David Válka. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 31. srpna. Lev 14. oslavil v sobotu 29. srpna svátek Panny Marie od jezera v Castel Gandolfu mši svatou a tradičním mariánským procesím na lodi na jezeře Albano. V promluvě před nedělní modlitbou Anděl Páně se věnoval výkladu Evangelia, které odkrývá učedníkům Ježíšovo velikonoční tajemství přijetí kříže. Po modlitbě Anděl Páně svatý otec pamatoval na oběti humanitárních i přírodních katastrof na Haiti, v Nepálu a Tibetu. Připomněl také nastávající den stvoření. V závěrečné části pořadu vám přineseme rozhovor s monsignorem Gallagherem, v němž vrcholný vatikánský diplomat zhodnotil svou týdenní misi v Moskvě. Přejeme příjemný poslech. V neděli 30. srpna vedl Lev 14. modlitbu Anděl Páně v Castel Gandolfu. Ve své promluvě před modlitbou řekl:
1: Cari fratelli sorelle, buongiorno e buona domenica.
0: Milí bratři a sestry, krásnou neděli.
1: Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che svela i discepoli il mistero della sua Pasqua imminente.
0: Dnes k nám evangelium promlouvá o Ježíši, který odkrývá svým učedníkům své nadcházející velikonoční tajemství. Mesiáš, jak sám říká, bude muset jít do Jeruzaléma, mnoho trpět od starších, velekněží a učitelů zákona, bude zabit a třetího dne bude vzkříšen. To, co prohlašuje, je nahony vzdáleno od jejich představ Mesiáše mocného a triumfujícího. S jehož pomocí porazí a potřou nepřátele. Už několikrát zažili, po dobu strávenou spolu s ním, úžas nad tolika jeho skutky i slovy. Toto poslední poselství však překonává veškerá očekávání. Zvláště Petr dává průchod svému nesouhlasu a činí Ježíšovi výčitky. Bůh uchovej, Pane, to se ti nikdy nestane. Krátce předtím v něm Petr poznal Mesiáše, syna živého Boha. Nyní však, překvapený a možná i zklamaný tím, co slyší, v kontrastu se svým překrásným vyznáním víry, které nedávno pronesl, mu dělá výčitky. Jakoby mu říkal, ano, věřím, že ty jsi Mesiáš, ale takhle se spása světa nedělá. Je pohnut horlivostí, nepochybně podněcovanou upřímnou láskou, ovšem vede nás k zamyšlení.
1: Anche per noi, infatti, non è sempre facile capire e accettare le vie di Dio.
0: Ani pro nás opravdu není vždy jednoduché pochopit a přijmout Boží cesty, zvláště když jsou příliš vzdálené od těch našich. Je zde pokušení myslet si, navzdory vší logice víry, že se Pán mýlí, nebo ještě hůře, že nám nenaslouchá, nebo že se o nás nezajímá. Tváří v tvář této nejistotě nás Petr učí dvěma důležitým věcem, i když tak činí svou impulzivitou.
1: La prima è di non interrompere mai, nemmeno in questi momenti.
0: Na prvním místě je to nikdy, ani v těchto okamžicích, nepřerušovat rozhovor s Pánem, zvláště pak, když mu s důvěrou svěřujeme i své těžkosti s pochopením toho, co od nás žádá. Za druhé, nikdy nesoudit Boží způsob jednání, nýbrž především pokorně naslouchat v modlitbě, co nám chce právě zjevit prostřednictvím svého jednání, i když neodpovídá našemu očekávání. Velikost prvního mezi apoštoly se pak ukazuje také v tomto. Ježíš mu odpovídá, jdi mi z očí, Satane, a vysvětluje jemu i ostatním učedníkům, že chtějí-li jít v jeho stopách, budou muset zapřít sami sebe, vzít na sebe svůj kříž a následovat ho. Petr to udělá. Když ho vyslechne, přijme výzvu a zůstane věrný slovům Krista, němž poznal svého vykupitele celým svým bytím až k mučednictví. Prosme tedy Pána, abychom také my měli ve svém životě víry a ve své modlitbě stejnou upřímnost jako Petr, abychom mu v pokoře řekli, co skutečně cítíme, i když je srdce ve zmatku, a zároveň abychom dokázali pěstovat stejnou učenlivost v přijímání toho, co od nás žádá, navzdory naším očekáváním. Ať nám v tom pomáhá Maria, která zůstala poslušnou vůči Božím plánům i pod křížem svého syna Ježíše. Po modlitbě anděl Páně papež vyjádřil svou blízkost pozůstalým po obětech násilností na Haiti. Obracím se s důrazným apelem na všechny zodpovědné a vyzývám je, aby učinili konkrétní kroky k zajištění bezpečí obyvatel a k ukončení veškerého násilí. Stejně tak pamatoval na všechny zasažené záplavami v Tibetu a Nepálu. Modleme se za ty, kdo přišli o život, za zraněné a za pohřešované, za rodiny, za ty, kdo pomáhají. V úterý budeme slavit Světový den modliteb za péči o stvoření, připomněl pak Lev XIV., který se odkázal na své poselství k této příležitosti. Letošním motem je živá voda, proto papež pozval k modlitbě a k činnosti, aby se všichni stali prameny živé vody Božího pokoje, které občerství náš zraněný svět. Mezi poutníky do Castel Gandolfa pozdravil papež mimo jiné motocyklisty, účastnící se každoročního setkání a běžce charitativního běhu Běh do Říma. Závěrem pak poděkoval bezpečnostním složkám a všem, kdo přispěli k jeho letnímu pobytu v Castel Gandolfu, i těm, kdo zajišťovali bezpečnost při setkáních s poutníky. Lev XIV. Se v sobotu 29. srpna stal prvním Petrovým nástupcem v historii, který se na lodi zúčastnil tradičního mariánského procesí na jezeře Albano v Castel Gandolfu. Při příležitosti 400. výročí papežských pobytů v tamní rezidenci a svátku Panny Marie, patronky jezera, svěřil ve své modlitbě všechny národy trpící válkou pod ochranu Matky Boží a vyzval k hledání pokoje, míru a odpuštění. Jemné světlo zapadajícího slunce nad vulkanickým hřebenem albánských vrchů doprovázelo slova papeže Lva XIV. Na pláži Giorgio v Castel Gandolfu. Na toto místo dorazil na palubě lodi Falco, ozdobené žlutými a bílými květy, v doprovodu desítek dalších plavidel. Tradiční mariánské oslavy se zde konají již od roku 1954. V minulosti se jich zúčastnili papežové Pavel VI. V roce 1977, který zdejší kostel Panny Marie, patronky jezera, vysvětil a poté svatý Jan Pavel II. V roce 1979. Lev XIV. Však jako vůbec první papež vstoupil přímo na palubu lodi, nesoucí mariánskou sochu a absolvoval přibližně 25-minutovou plavbu po hladině jezera. Před samotným procesím předsedal Lev XIV. Mši svaté v kostele Panny Marie od jezera. Ve svém kázání zdůraznil, že nesmíme podléhat nenávisti a dovolit zlu, aby znetvořilo naši lidskost. Ve své následné modlitbě po skončení plavby svatý otec svěřil mateřské péči Panny Marie celou církev i všechny lidi zasažené válečnými konflikty.
2: Alla tua amorevole protezione affidiamo tutti i popoli della terra.
0: Tvé milující péči svěřujeme všechny národy země. Zhlédni s dobrotou na své děti zraněné válkou a probuď v každém touhu po míru. Tam, kde roste nenávist, nauč nás odpouštět. Tam, kde vítězí strach, vrať naději. Tajemník pro styky se státy a mezinárodními organizacemi arcibiskup Paul Richard Gallagher zhodnotil pro vatikánská média svou diplomatickou misi v Moskvě. V rozhovoru zdůraznil trvající ochotu Svatého stolce zprostředkovat dialog a nabídnout své dobré služby k ukončení války na Ukrajině. Vyzdvihl také klíčovou roli humanitární pomoci, nadcházející misi kardinála Mattea Zuppiho a ocenil vytrvalé svědectví víry místní katolické komunity. Ruské orgány dali během vaší návštěvy v Moskvě najevo jasné uznání, které vyplynulo z oficiálních rozhovorů s ministrem zahraničí Lavrovem a poradcem Ušakovem. Téma probíhající války s Ukrajinou soustředilo většinu pozornosti. Opakovaně jste zdůraznil, že jedinou cestou k ukončení bojů je návrat k diplomacii. Ano, je to nesnadný dialog, protože čím déle válka trvá, tím těžší bude znovu navázat vztahy. Je tu mnoho obětí, mnoho otevřených ran, velmi dobře však víme, že historicky všechny konflikty, všechny války končí jednáním, dohodou a pak se začínají obnovovat vztahy mezi bývalými válčícími stranami. V tomto smyslu diplomacie nabízí a slibuje možné řešení. To je také to, co máme jako církev za povinnost a odpovědnost hlásat. Jeli jsme do Moskvy, abychom mluvili o míru, povzbudili duše znepokojené válkou a řekli, mějte odvahu, vydejte se na cestu pokoje, mějte naději a věřte v lepší den. A věřím, že toto bylo v zásadě naše poselství. Po bilaterální schůzce ministr Lavrov v rozhovoru uvedl, že jste se během jednání omezil spíše na obecnou výzvu k co nejrychlejšímu ukončení konfliktu. Ano, je to pravda. To je přesně naše linie, kterou jsme vždy drželi. Svatý stolec nevstupuje do podrobností jednání ani nenavrhuje technická řešení, protože to je přímá odpovědnost válčících stran. Svatý stolec naopak na tuto odpovědnost poukazuje a vyzývá k projevům dobré vůle k serióznímu zahájení dialogu a činí tak s výzvou jak k Ruské federaci, tak k Ukrajině i dalším zemím a žádá, aby se nešetřilo úsilím při vytváření prostoru pro dialog. Tváří v tvář utrpení civilního obyvatelstva v důsledku války jste zdůraznil potřebu posílit humanitární akce, a to i s ohledem na nadcházející cestu kardinála Mattea Zuppiho do Ruské federace. Jaké jsou priority? Tento rozměr je zásadní. A svatý stolec již v této oblasti přispívá svým dílem, přičemž toto úsilí bylo dosud velmi oceňováno. I svatý otec mi před odjezdem řekl, je třeba klást důraz na humanitární rozměr. A tak jsme učinili. Doufáme, že mírová mise kardinála Zuppiho bude pokračovat a že se bude moci brzy vrátit do Moskvy i proto, aby byl svědkem toho, co místní církev a katolická společenství dělají. Během své mise jste měl také příležitost setkat se s katolickou komunitou v Rusku a vyzval jste ji, aby se stala tvůrkyní pokoje. V čem by mělo spočívat úsilí katolické církve v tomto smyslu? Při rozhovoru s řeholníky, řeholnicemi a duchovními jsem jim řekl, že tvůrci pokoje již jsou, a to ve svém každodenním životě, kdykoliv staví malé mosty. Mají vliv na společnost, jsou to sousedé, jsou to lidé, kteří uskutečňují charitativní díla církve, kteří působí prostřednictvím našich vzdělávacích a zdravotnických zařízení. A to je hmatatelný projev závazku církve ve prospěch smíření a pokoje. To je nesrovnatelně výmluvnější než jakákoliv slova. Byl jsem velmi osloven svědectvími, která zazněla během setkání s řeholníky a řeholnicemi, protože i přes velmi omezené prostředky těchto komunit, které jsou pro tuto obrovskou zemi i početně velmi malé, dělají s velkou vytrvalostí, co mohou. Z Vatikánu zdraví David Válka. Laudetur Jesus Christus.